2 ze směru Benešov u Prahy a Čerčany, pravidelný příjezd 12:30 minuta, přílet nástupiště číslo 6, služební kolej 28, vlak zde jízdu končí.